0: se snaží ptal, že jsem třeba neví, ale zlány.
1: That's your careful.
2: Urban FM 103.5.

0: Ich snaž je ptal, že si jsem sáhle ví, ale sáhle...
1: That's your careful.
2: Urban FM 103.5.